Jacek, dzieci to ty se. Hop, hej, Jacek, dzieci to ty se. Ruhoně, o výlákbu, prebuje, šetybe, o výlákbu.